Děkuji vám. Jeho věci stěvíc. Jinek Řepa, Křišupu, jeho kera, 10 týdnů.